0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Jsme Klasik Praha.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Izomat stavebniny.
7: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Tohle je Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 2. září. Přenese nás do období rozkvětu jednoho z panství na našem území, kde díky štědrosti majitele hudba žila nevídaným způsobem. Vzniklo zde i unikátní dílo. Jaké a kam se vypravíme, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme duet Mozartovy komické opery Únos ze Serailu. Duet Pedrilla a Osmina nám zpívali Paul Schweinestr a Franz Josef Zelich za doprovodu Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nese Cegana. Byla to hudba Wolfganga Amadea Mozarta. My se dnes zaměříme ovšem v raním vysílání na českého skladatele Františka Antonína Míču a také panství v Jaroměřicích nad Rokytnou. Z jednoho prostého důvodu. Připomeneme si totiž narození Františka Antonína Míči. Ale to až trochu později. Nyní se zaposloucháme do hudby Hugo Olvéna. Bude to úprava pro trombón a klavír jednoho ze známých kousků tohoto skladatele Tanec pastýřky. Rád nám budou Christian Lindberg a Roland Pöntin.

Christian Lindberg a Roland Böntinen nám dohráli úpravu pro trombon a klavír Tance pastýřky od Hugo Alvéna. 7 hodin 7 minut, za chvíli España, rapsodie pro orchestra Emanuela Chabriera a předtím ještě předpověď počasí pro dnešní den a hlavní město. Očekáváme, že v Praze bude polojasno, od západu oblačno, přechodně i zataženo. Nejvyšší teploty se objeví mezi 24 až 26 stupni Celsia a mělo by být bez deště.

Dozněla Rapsodie pro orchestr España Emanuela Chabriera. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Kýse Klárka. Dohrál 2 minuty před 7:45. Za chvíli, jak se vám líbí? Ne cokoliv, ale hudba z filmu. Jak se vám líbí? Hudba Patrika Doyla. My ji za chvíli uslyšíme. Předtím je tu ale pro vás ještě důležitá informace, především pro ty, kteří usednou za volant anebo už se řídí vozidlem pražskými komunikacemi. Je hlášená nehoda z Evropské ulice.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme směs irských lidových melodií od Daniela Houpa a Air Ensemble. Bylo to pěkné hraní z alba houslisty Daniela Houpa s názvem Irish Roots, irské kořeny z roku 2024, věnovaného jak jinak irské hudbě. My se ale dnes budeme věnovat především českému skladateli v ranním vysílání a tím je František Antonín Míča. Už za chvíli sice uslyšíme O Magnum Mysterium Oli Jejla, což je moc pěkná vokální skladba s doprovodem houslí Bartoše Cajlera, ale to, co je stěžejní pro dnešní den, je připomínka 330 let, které uplynuly od narození Františka Antonína Míči, českého skladatele a kapelníka, který měl to štěstí, že se narodil do rodiny hudebníka. Jeho tatínek byl Mikuláš Míča, varhaník v Jaroměřicích. A navíc měl další štěstí, když se stal komorníkem hraběte Jana Adama z Kvestenbergu, který miloval hudbu, miloval opery a navíc cestoval často i do Vídně a tam se mohl František Antonín Míča také dál hudebně vzdělávat.

Doznívá skladba současného norského skladatele, který žije ve Spojených státech, Olli Jejila. O Magnum Mysterium přednesl ho soubor Sofia Vokal Ensemble pod vedením Bengta Olena a solo na housle měl Bartoš Zeiler. Je 7:55 a my za chvíli budeme poslouchat 6. část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur France Lista, ale ještě předtím se vracíme k Františku Antonínu Míčovi. Minuje to 330 let, které napočítáme od jeho narození. Byl to vynikající umělec, nesmírně plodný, i když bohužel z jeho díla se nám dochovalo jen torzo, jen pár skladeb. A mezi nimi i to, o kterém budeme mluvit za chvíli, ale předtím se věnujeme tomu, jak se hudba rozvíjela na jaroměřickém panství. Rabě Johann Adam z Questenbergu, který zaměstnával Františka Antonína Míču, nechal na svém panství v Jaroměřicích nad Rokytnou uvádět operní produkce, a to především předních italských autorů, z nichž někteří komponovali svá díla dokonce přímo pro Jaroměřice. Třeba Antonio Caldara prý z jeho díla se František Antonín Míča učil. Ale ten provoz hudební na Jaroměřic zámku a v okolí byl opravdu nesmírně rušný, plodný a bohatý. A provozovala se tam i díla v češtině. A to je důležité proto, o čem budeme mluvit za chvíli po skladbě Ference Lista.

0: Leif Uwe Andsnes dohrál klavírní solo v šesté části koncertu pro zmíněný hudební nástroj a orchestr číslo 2 Adur Ference Liszta. Doprovázela Bergenská filharmonie pod taktovkou Dmitrije Kitajenka a my už máme 7 hodin a 41 minut. Za chvíli se zaposloucháme do barokní skladby, do skladby Antonia Vivaldiho. Uslyšíme árii Veni, veni, me sequere fida z oratoria Judita Triumphans. Zpívat nám bude Lea Desandr za doprovodu zajímavé hudebního nástroje Šalimo. Na něj bude hrát Roberta Kristýny a také bude doprovázet pěvkyni a hráčku na Šalimo soubor Jupiter pod vedením Tomase Danforda. Dostaneme se také do období, jehož styl ctil i František Antonín Míča, o kterém dnes hovoříme v ranním vysílání. Jehož narození si připomínáme. Tento moravský hudební skladatel a kapelník se narodil 2. září roku 1696, tedy před 330 lety, a byl ovlivněn tvorbou třeba Antonia Caldari a nebo Antonia Vivaldiho. Jeho vzory byly třeba i skladatel Johann Adolf Hasse. František Antonín Míča prosperoval díky tomu, že mohl sloužit hraběti Johannu Adamu z Questenbergu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Tam komponoval především gratulační skladby, ale také takzvaná sepolkra, oratoria provozovaná v Pašiovém týdnu, ale komponoval i další a další díla, mezi nimi i opery v italském stylu, i v italštině. Ale jedna mezi těmito operami svítí pro nás dodnes a je to nejstarší dochovaná česká opera o původu Jaroměřic, jejímž autorem je právě František Antonín Míča. Vy se o tomto našem významném hudebním skladateli i významném hudebním dílu dozvíte víc tento týden v pátek v 19 hodin v pořadu Martiny Klausové Hudba podle kalendáře, tak určitě si jej nezapomeňte naladit. A teď už od Antonia Vivaldiho, Judita Triumphans a arie Veni, veni, me sequere fida.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
1: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme v podání souboru Watches 8 část Nimrod z variací Enigma Edvarda Elgara, část nazvanou Lux Aeterna Farangma pro komorní sbor. Ještě 5 minut nám zbývá do 8 hodiny a to je čas pro hudbu Josefa Haydna. Zaposloucháme se do 3. části koncertu G-dur pro housle a orchestr. Solo má Bohuslav Matoušek.

0: Dozněla hudba Josefa Haydna, my se zaposlouchali do třetí části koncertu G-dur pro housle a orchestr se solem Bohuslava Matouška a za doprovodu Pražského komorního orchestru, který vedl Libor Hlaváček. Za malou chvíli je tu 8. hodina a s ní také první ranní zprávy Rádia Klasik Praha. Pak už se oddáme další pěkné skladbě a bude jí od Bedřicha Smetany slavnostní symfonie E-dur. Uslyšíme finále, ale to bude v skutku až po 8. hodině. Nyní jsou na řadě zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. Ta má v prvních dvou měsících klesnout z 80% výdělku na 65%, maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Ministerstvo práce o tom informovalo na svém webu. Ušetřit chce asi 5 miliard korun ročně. Uvedlo, že je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Opozice, odbory, zaměstnavatele i experti návrat k předchozímu modelu kritizují. Návrh zákona projedná sněmovna. Ruský prezident Vladimír Putin, jeho čínský protějšek Xi Jinping a americký prezident Donald Trump by se mohli sejít k trojstrannému jednání na příštím summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství APEC. Uvedl to poradce Kremlu Jurij Ušakov. Příští summit APEC se bude konat 18. a 19. listopadu v čínském Shenzhenu. Národní archiv získal dvě účetní knihy Pražské mincovny z roku 1716, které archiváři donedávna považovali za ztracené. Archivu je předali zástupci puncovního úřadu. Společně s účetními knihami získal archiv mimo jiné i evidenci puncovních značek zlatníků, stříbrníků a klenotníků od první republiky po 50. léta 20. století, metodiky a příručky ke zkouškám ryzosti nebo ručně psanou pokladní knihu s platbami za uskutečněné zkoušky ryzosti z let 1939. Až 1954. Dnes bude nad Českou republikou zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se dnes budou v průměru pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech může být kolem 17 stupňů. To je ze zpráv v 8 vše. Teď už se zaposlouchejme do unikátního díla Bedřicha Smetany, do jeho symfonie, slavnostní symfonie E-dur. Uslyšíme čtvrtou větu finále v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Jistě jste poznali citování Haydnovy melodie rakouské hymny v poslední části čtvrté věty slavnostní symfonie E-dur Bedřicha Smetany. Je to unikátní dílo tohoto skladatele, neboť je to jediná Smetanova symfonie v pravém slova smyslu. Vznikla v roce 1854 a autor ji věnoval císaři Františku Josefu I. a jeho novomanželce Alžbětě Bavorské, proto ona citace Haydnovy melodie rakouské hymny. Nám nejenom onu citaci, ale celou čtvrtou větu hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky a dohrál přesně minutu před čtvrt na devět. Za chvíli se zaposloucháme do Shenandoah, což je tradicionál, který nám přednese vokální soubor Voices 8. Ale ještě předtím tu mám informace o aktuální dopravní situaci v Praze, především o dopravních nehodách. Jedna z nehod je hlášena v ulici K Barrandovu a další v Evropské ulici na Praze 6.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fischer můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fischer.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Ensemble Vocal Regional de Champagne Ardennes a soubor Academia Concerto Italiano vedený Rinaldem Alessandrinim nám přednesli první část Gloria, Gloria in Excelsis Deo, tedy skladby Antonia Vivaldiho. Za 5 minut bude 8:30 a my v takový čas budeme poslouchat skladbu Erwina Schulhoffa. Zaposloucháme se do 4. části jeho divertimenta pro smyčcové kvarteto a takovou část nám zahraje soubor Krása kvartet.

Slyšeli jsme skladbu avantgardního meziválečného skladatele, mimochodem otce režiséra Petra Šulhofa, tedy Ervina Šulhofa. Byla to čtvrtá část divertimenta pro smyčcové kvarteto. Romanci nám hrálo kvarteto Krása Quotit. 8 hodin a 28 minut a čas pro Lohengrína, známou operu Richarda Wagnera. Ne celou, jen předehru ke třetímu dějství. Uslyšíme Českou filharmonii pod vedením Zdeňka Chalabaly.

0: Dozněla předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Chalabaly. Dohrála 2 minuty po 8:30 a my se přesuneme k další pěkné melodii dnešního ranního vysílání. Tu složil Pablo de Sarasate a my se tak máme možnost nechat opájet krásnými zvuky tóny houslí. Tentokrát v podání Letizie Moreno za doprovodu Anny Marie Vera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněly cikánské melodie Pabla de Sarasate. My slyšeli, jak je skvěle hraje Leticia Moreno a doprovází ji Anna Maria Vera na klavír. 8 hodin 41 minut a známá korunovační hymna Georga Friedricha Händla, ta nejznámější, Za rok the Priest. Zpívat nám ji bude Royal Liverpool Choir a doprovázet Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod taktovkou Carla Davise.

0: Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
1: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
2: Dívenka na trampolíně.
3: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
2: Komorní hra Pavla Jurdy
3: ve studiu Švandova divadla.
2: Tak to si napsal moc krásně.
4: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
12: Klasik Praha.

Dozněla část z písňového cyklu anglického skladatele Ralpha Vaughan Williamse z roku 1904. Byla to část Let Beauty Awake z jeho Songs of

Revel písňového cyklu, který nám teď přiblížili James Gilchrist a Anna Tilbrook, která ji doprovázela na klavír. 8 hodin 52 minut a čas ještě pro hudbu Antonína Dvořáka. Třetí větu jeho symfonie číslo 4 D-moll hraje Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Dozněla hudba Antonína Dvořáka. My se loučili s dnešním ranním vysíláním symfonií číslo 4 D mol. Byla to třetí věta, která nám zněla v uších v podání České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Za chvíli se rozezní tóny Gustava Mahlera a vy se tak budete moci nechat opájet symfonii číslo 4 G dur. Čtvrtou větu bude hrát Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova a uslyšíte také krásný soprán Chen Reis. Také uslyšíte mužský hlas a to bude hlas Ondřeje Fischera. Ten vás bude provázet mezi skladbami, jako obvykle dopoledne v dopoledním vysílání. Filip Sichra se loučí a přeje pěknou středu.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 2. září, 9 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Adéla a vy nás posloucháte na frekvenci 98,7, případně přes internet v mobilní aplikaci nebo též v digitálním vysílání DAB+. Od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer a právě začíná dopolední blok našeho vysílání, který zahájila hudba Gustava Mahlera v podání České filharmonie. Ukázka z kompletu všech Mahlerových symfonií, které Česká filharmonie natočila pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. Toto konkrétně byla 4. závěrečná věta ze symfonie číslo 4 G-dur, která je z této symfonie jako jediná zpívaná. Mahler v ní použil text ze své oblíbené sbírky Chlapců v kouzelný roh, no a zpívala nám sopranistka Echen Reis. Českou filharmonii samozřejmě pak řídil Semjon Byčkov. Co nás čeká v této hodině, tak před 10. zazní třeba v našem programu Šostakovič, Bartok, Bruckner, ale také Mendelssohn, filmová hudba a samozřejmě skvělí solisté, mezi nimiž nebudou chybět například flétnistka Lucie Horš, violončelista Jojo Ma. Taky se můžete těšit na Český filharmonický sbor Brno, Londýnské symfoniky a celou řadu dalších vynikajících interpretů. Následovat teď bude třetí věta z violončelového koncertu, který napsal anglický skladatel Arthur Bliss v roce 1970 pro Mstislava Rostropoviče, legendárního violončelistu. Premiéru tehdy dirigoval Benjamin Britten, takže to bylo opravdu hvězdné obsazení. No a my si poslechneme tento violončelový koncert, respektive jeho třetí část z nové nahrávky, která vyšla v loňském roce a kterou natočil Andrew Menzies s Liverpoolskými filharmoniky. Solo na violončelo bude hrát Guy Johnston.

Na Klasik Praha zazněla teď tato energická třetí věta z violončelového koncertu britského skladatele Artura Blisse, který byl jednu dobu dokonce dvorním skladatelem Alžběty II. Tento koncert napsal v roce 1970 pro Mstislava Rostropoviče, legendárního violončelistu, který premiéroval třeba také Šostakovičovi violončelové koncerty. No a my jsme slyšeli nahrávku novou, vydanou v loňském roce, kde Andrew Menzies dirigoval Liverpoolskou královskou filharmonii a solo na violončelo hrál Guy Johnston. Dále tu mám barokní hudbu. Dario Castello se jmenoval skladatel, který napsal tuto sonátu číslo 2. Již nám teď zahraje hráčka na zobcovou flétnu nizozemská flétnistka Lucie Horš a na loutnu ji doprovodí Thomas Danforth.

0: Hráčka na zobcovou flétnu, nizozemská flétnistka Lucie Horš a loutnista Thomas Danford. To byli interpreti této druhé sonáty skladatele Daria Castella. No a pokud patříte k příznivcům staré hudby, tak velké množství staré hudby bude k slyšení třeba na Svatováclavském hudebním festivalu, který právě dnes 2. září začíná. Koná se tradičně v září na Ostravsku a v okolí a vyvrcholí pak tedy v den svátku svatého Václava 28.9. závěreč koncertem. Mezi účinkujícími letošního programu jsou vynikající interpreti nejen staré hudby, například zahajovací koncert dnes odehraje Kolegium 1704, vystoupí také Radek Baborák s pražskými komorními solisty, Adam Plachetka z té staré hudby, to bude třeba soubor Schola Gregoriana Pragensis nebo Kolegium Marianum a celá řada dalších skvělých hudebníků, včetně třeba také smyšcových kvartetů, jako je Cemlinského nebo Benevicovo kvarteto, které spojí síly na koncertě s oktety od Mendelsona a Enesku. Rovněž třeba také světová hvězda, vokální soubor Voices 8 se na letošním ročníku Svatováclavského hudebního festivalu představí. No a více informací o tomto festivalu najdete samozřejmě na jeho webových stránkách shf.cz, včetně kompletního programu.
1: Klasik Praha.
2: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
6: Více na lobkovic.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme filmovou hudbu na rádiu Klasik Praha 2 minuty před 9:30. Teď zazněla tato hudba, kterou Alexandre Desplat, slavný francouzský filmový skladatel, držitel několika Oscarů i Zlatých glóbů, složil pro film s názvem Ztracený král z roku 2022, což je film o historičce, která objevila ostatky krále Richarda III., odtud tedy název filmu. No a hrál nám teď pařížský orchestr, Orchestr de Paris, pod taktovkou samotného skladatele. Ukázka z alba vydaného v loňském roce, kde si tedy Desplat sám svou filmovou hudbu diriguje. No a dále si poslechneme ukázku z alba vydaného rovněž v loňském roce. Bude to ukázka z alba Talichova kvarteta, které bylo věnováno různým skladbám spojeným s folklorem. Jmenovalo se Gypsy Melodies podle Dvořákova cyklu Cikánské melodie. No a my uslyšíme teď v podání Talichova kvarteta doplněného ještě kontrabasem Filipa Heráka a cymbálem Lubomíra Gašpara Bartókovy známé rumunské lidové tance.

Poslouchali jsme hudbu Bély Bartóka, skladba založená na lidových melodiích, které skladatel pozbíral v Transylvánii, které ještě tehdy bylo součástí Maďarska v roce 1915, kdy tato skladba vznikla. Ovšem po připojení Transylvánie k Rumunsku v roce 1920 autor změnil název skladby na rumunské lidové tance. Původně to byla skladba klavírní, ovšem hrává se v všelijakých aranžmá, no a velice jí sluší samozřejmě podoba folklorní s cymbálem, takže my jsme teď poslouchali nahrávku, kde účinkovalo Talichovo kvarteto, ještě doplněné kontrabasem Filipa Heráka, a na cymbál hrál Lubomír Gašpar. Je 2. září, Vánoce se nezadržitelně blíží, no a my budeme teď pokračovat vánoční árií takovou ukolébavkou, která se jmenuje Ein kleines Kindlein, napsal ji německý raně barokní autor Franz Tunder a zaspívá nám ji Céline Chen, doprovázená souborem Larpeggiata.

V tomto už předvánočním čase 2. září jsme teď poslouchali vánoční árii ukolébavku Ein kleines Kinderlein od barokního skladatele France Tundera, kterou nám zpívala sopranistka Céline Chen, doprovázená souborem L'Arpeggiata. No a dále tu mám Šostakovičův violončelový koncert číslo 2, méně známý než ten první, ale také vznikl pro Mstislava Rostropoviče. Premiéru měl v roce 1966 na koncertě k Šostakovičovým 60. Letos si mimochodem připomínáme zrovna 120. výročí narození tohoto ruského skladatele, který se narodil tedy v roce 1906. No a druhou větu z jeho druhého violončelového koncertu nám teď zahraje světoznámý violončelista Jojo Ma za doprovodu bostonských symfoniků, které bude dirigovat Andris Nelsons.

0: skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Posloucháte Klasik Praha.

Krátce před 10. hodinou nám hrál houslista Nemanja Radulovič za doprovodu ansámblu Le Tri de Diable, ďábelské trilky. Provedl tento pochod z Prokofjevovy opery s názvem Láska ke třem pomerančům. Posloucháte Radio Klasik Praha, následuje teď Mendelssohn, část z páté takzvané reformační symfonie, dále Beethoven, Brahms, Gershwin, hudba českého skladatele Jana Nováka nebo hudba barokní. To vše nás čeká už brzy tady na frekvenci 98,7.

To byla hudba Ludwiga van Beethovena, poslouchali jsme krásnou hudbu, kterou napsal pro dechové nástroje kvintet pro hoboj, tři lesní rohy a fagot. Adagio molto z tohoto Beethovenova díla, druhou část, nám hráli čeští interpreti Jiří Mihulé, Zdeněk a Bedřich Tilšarovi, Rudolf Beránek a František Herman. No a pokud máte rádi Beethovena, tak zmíním, že hudba tohoto skladatele, od jehož úmrtí si budeme v příštím roce připomínat 200. výročí, zazní třeba i na zahajovacích koncertech pražských symfoniků 7. a 8. října tady v Praze ve Smetanově síni obecního domu, kde bude na programu Beethovenův houslový koncert D-dur. Zahraje ho skvělá houslistka Alena Bajeva a pod taktovkou Tomáše Netopila na těchto koncertech také zazní Brahmsova druhá symfonie. Více informací najdete na webových stránkách fok.cz a my pokračujeme hudbou anglického skladatele, který se jmenoval Peter Maxwell Davies. Byl to od roku 2004 dvorní skladatel král Alžběty. A tato jeho skladba, kterou si teď poslechneme, ta se jmenuje An Orkney Wedding with Sunrise, neboli Svatba na Orkneyích s východem slunce. Je to skladba z roku 1985, která vznikla na objednávku amerického tělesa Boston Pops Orchestra, které taky občas slýcháváte v našem vysílání. Premiéru tehdy dirigoval John Williams, ten slavný filmový skladatel. No a jedná se o jednu z, řekněme, hravějších, méně komplikovaných skladeb tohoto britského autora, který sám na Orkneyích bydlel až do své smrti. No a v závěru dokonce uslyšíte i solo na dudy. Hrát nám bude skotský komorní orchestr, takže hudebníci vyloženě povolaní k interpretaci této hudby inspirované Orkneyemi, a dirigovat bude Ben Gernon.

Dokonce i dudy jste teď mohli vyslechnout v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Byly to dudy skotské, neboť jsme poslouchali skladbu nazvanou Svatba na Orkneyích s východem slunce. Dílo britského skladatele, který sám na Orkneyích žil, Petra Maxwella Davise. No a my jsme poslouchali nahrávku také skotských hudebníků, totiž skotského komorního orchestru, který na této 10 let staré nahrávce řídil Ben Gernon. Dále tu mám hudbu Františka Xavera Duška. Jak známo, jednalo se o klasicistního skladatele a klavírního virtuóza, který se přátelil s Mozartem a hostil ho tady v Praze na Bertramce, vlastně nedaleko našeho vysílacího studia. No a my si poslechneme od Františka Xavera Duška teď druhou větu z jeho symfonie B-dur, jak ji natočili finští interpreti Helsinský barokní orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Jsou 3 minuty po 10:30, toto byla Brahmsova komorní hudba. Johannes Brahms napsal velice slavné klarinetové sonáty. Toto byla 4. věta z té první z nich v tonině F-moll. Hráli nám klarinetista Igor František a klavírista Martin Kasík. No a Igor František je tedy ředitelem Svatováclavského hudebního festivalu, který právě dnes začíná, tak ho ještě jednou zmíním. Bude trvat až do svátku svatého Václava 28.9. a dnes ho zahájí Kolegium 1704. Kompletní program pak najdete na webových stránkách shf.cz. Teď nás čeká Gershwinova hudba, krásná 2. věta z Gershwinova klavírního koncertu F-dur. Bude to nahrávka, kde solo na klavír bude hrát pianista Peter Donahue v této bluesově laděné části. No a spolu s ním Birminghamské symfoniky uslyšíme na nahrávce a dirigovat bude vynikající interpret Gershwinovy hudby Simon Rattle.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026-27 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voice Aid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu.

0: půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte Radio Klasik Praha, je 2. září, takže podzim už se zvolna blíží. No a my jsme teď poslouchali árii Ducha zimy z Perslovy opery Král Artuš aneb Britská čest. Je to árie znázorňující, jak tento duch zimy pomalu rozmrzá, což je ilustrováno tímto přerývaným stakatovým zpěvem, který nám teď předvedl basbaritonista Dingle Jandel, doprovázený souborem Les Inventions. Podobnými způsoby ostatně zimu znázornil třeba i Vivaldi ve svém houslovém koncertu Zima, ovšem tato skladba je o 30 let starší. No a před 11. hodinou ještě teď budeme poslouchat nahrávku Alinde Quintetu, skvělého dechového kvinteta, které zvítězilo na prestižní soutěži ARD Mnichov a loni vydali u Suprafonu své debutové album z díly autorů 20. století. My si z něj poslechneme teď jako ukázku hudbu Jana Nováka, tedy českého skladatele 20. století. Bude to swingem inspirovaná třetí věta z Novákova Koncertina pro dechové kvinteto.

0: To byla hudba skladatele Jana Nováka, českého autora 20. století, který napsal v druhé polovině 50. let tuto skladbu pro dechové kvinteto Concertino, ze kterého jsme teď poslouchali třetí větu Allegro Swingy v podání Alinde Quintetu, vynikajícího komorního souboru, který vyhrál i soutěž ARD v Mnichově, je tvořen hráči předních českých orchestrů. No a Alinde Quintet můžete slyšet letos třeba i na Dvořákově Praze. To bude velice zajímavý koncert, který tam Alinde Quintet odehraje společně s klavíristou Miroslavem Sekerou, bude to v Anežském klášteře 22.9. a zazní tam Dvořákova hudba, původně klavírní kvintet číslo 2 A-dur, ovšem tedy v úpravě pro klavír a dechové kvinteto, takže dechy nahradí nástroje smyčcové, a ještě tam bude třeba také znít hudba Francise Pulenka 22.9. v Anežském klášteře. Více informací o programu Dvořákovy Prahy najdete na webových stránkách festivalu, nebo si můžete pustit aktuální díl pořadu Hudba v miléniu, kde jsme si s ředitelem tohoto festivalu Janem Simonem o letošním programu podrobně povídali. No a teď nás čeká hudba Georga Friedricha Händla, předehra z opery Agrippina v podání Kolegia 1704, pak také novinka týdne, část z Verdiho opery Aida, ale i hudba filmová, Chopin, Debussy a mnoho dalšího už brzy na frekvenci 98,7.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Jsou 4:40, toto byla Händlova hudba, předehra k opeře Agrippina v podání Kolegia 1704, orchestru, který tedy dnes bude v Ostravě zahajovat Svatováclavský hudební festival. No a dále tady máme pravidelnou rubriku Novinka týdne, tentokrát si poslechneme zajímavé nové písňové album, velice zvukově neotřelé.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alfa Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Müllera a jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli cyklu natočit v duchu domácího a salonního muzicírování běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavír, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech podobně jako dnešní pianina. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy tedy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil baritonista Nigl také svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazových niancí. No a protože Schubert z Müllerovy sbírky zhudebnil jen 20 básní z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně na albu také proložit recitací těch nezhudebněných částí, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. Jako hudební ukázku si z tohoto nového alba poslechneme z cyklu Krásná mlynářka známou píseň Tränen Regen neboli Déšť slzí. Zpívá Georg Nigl a na stolový klavír hraje Alexander Gergely.

Překvapivým molovým závěrem zakončil Franz Schubert tuto píseň Tränen Regen ze svého slavného cyklu Krásná mlynářka. A my jsme poslouchali v rubrice Novinka týdne teď tuto píseň v zajímavé zvukové podobě. Baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely tento Schubertův cyklus natočili na nové album vydané před pár týdny. V zajímavé zvukové podobě totiž s doprovodem takzvaného táfl klavíru, stolového klavíru používaného v 19. století v domácnosti, čímž se tedy pokusili evokovat atmosféru soukromých a salonních produkcí písní, které byly v té době běžné. No a více se o této nové nahrávce můžete dočíst samozřejmě i na našich webových stránkách v záložce Novinka týdne. Teď hudba z Verdiho opery Aida, pak také hudba filmová, barokní nebo Debussy, to vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Giuseppa Verdiho, baletní hudbu z druhého dějství opery Aida, odehrávající se v Egyptě. Slovenskou filharmonii na nahrávce řídil dirigent Denis Berg. Pokud máte rádi operu Aida, tak se bude hrát v Brsku, například v moravském městě Brno, v tamním Janáčkově divadle, kde se bude hrát 15. září od 19 hodin, pak budou ještě termíny i v listopadu a v prosinci. No a my budeme teď pokračovat v našem dopolední programu filmovou hudbou Johna Berryho, téma, které tento skladatel složil pro film s názvem Půlnoční kovboj z roku 1969. Krásná hudba, autor v ní využil třeba i foukací harmoniku a nám ji teď zahrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma, dvě ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme teď nahrávku souboru Larpeggiata, který rád oživuje starou hudbu různými prvky improvizace nebo nezvyklými aranžemi. No a my jsme teď poslouchali ukázku z alba, které tento soubor natočil ve spolupráci s hvězdným kontratenoristou Filipem Žaruským. Byla to skladba od raně barokního francouzského autora 17. století jménem Gabriel Bataille, která se jmenovala El Bajel Esta en la Playa, neboli v překladu Na pláži čeká loď. No a u francouzské hudby ještě zůstaneme, teď to bude Claude Debussy a velice slavná a také přelomová skladba, která je považována za stěžejní dílo impresionismu, tedy Preludium k Faunově odpoledni, které nám tentokrát zahrají Los Angeleští symfonikové pod taktovkou slavného dirigenta a skladatele Andrého Prevena. No a pak ještě před 12. hodinou třeba také Šostakovič, Schulhoff, Chopin nebo barokní hudba. To vše máme připraveno na frekvenci 98,7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

To byla Debussyho hudba, určitě jste poznali slavné preludium k Faunovu odpolední, impresionistickou skladbu, kterou nám teď zahrál symfonický orchestr z Los Angeles pod vedením Andrého Prevéna. Následovat bude Chopinova hudba, dramatickou etídu číslo 12 C-moll, takzvanou revoluční, nám zahraje pianistka Květa Novotná.

Brzy budou 11:15, toto byla hudba raně barokního italského skladatele Domenica Obiciho, který působil v Benátkách, a my jsme poslouchali jednu z jeho písní, madrigal s názvem O sospiro amoroso spirito, v podání baritonisty Tomáše Krále a mezinárodně obsazeného ansámblu instrumentalistů. Nahrávka vznikla už před skoro 10 lety na Svatováclavském hudebním festivalu, jehož další ročník začíná právě dnes v Ostravě a v okolí, bude trvat až do 28.9., tak si můžete najít koncert, který vás zaujme, třeba na webových stránkách shf.cz. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Ervina Schulhoffa. Dva skvělí čeští hráči na smyčcové nástroje, Josef Špaček a Tomáš Jamník, nám zahrají část z Schulhoffova Dua pro housle a violončelo.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v

0: Salonky.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

To byla druhá věta z hobojového koncertu D-moll Alessandra Marcella, benátského barokního skladatele. Hobojista Albrecht Mayer se nám na této nahrávce představil spolu se souborem New Seasons Ensemble. No a před 12. hodinou tady máme opět hudbu Dmitrije Šostakoviče. Bude nám hrát opět bostonský symfonický orchestr s Andrisem Nelsonsem. Hudbu tohoto skladatele, který má letos výročí, připomínáme si 120 let od jeho narození. No a toto bude třetí věta z druhého klavírního koncertu, kde se nám jako solistka představí světová klavírní hvězda, pianistka Yuja Wang.

0: Klavíristka Yuja Wang za doprovodu bostonských symfoniků a dirigenta Andrise Nelsonse nám hrála Šostakoviče tuto energickou třetí větu z autorova klavírního koncertu číslo 2 F-dur a byla to také poslední skladba dnešního dopoledního programu. Teď už je minuta po 12. Pokračovat budeme Korsakovem a jeho Šeherezádou v podání chicagských symfoniků. Pak také třeba kontratenorista Filip Žarusky, hudba Leoše Janáčka, Samuela, Barbara, Ludviga van Beethovena, Händla nebo Mendelsona. To vše je pro vás připraveno v našem programu už v nejbližší hodině, tedy ještě před 13. hodinou a odpoledním programem vás dnes tady na Klasik Praha bude provázet kolegyně Mirka Časarová. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu a těšit se budu zase naslyšenou zítra v obvyklém dopoledním čase mezi 9. a 12.
1: Tohle je Klasik Praha.

Moře a Sindibádův koráb, první věta ze symfonické svity. Šeherezáda podle pohádek Tisíce a jedné noci Nikolaje Rimského-Korsakova. Daniel Barenboim řídil Chicago Symphony Orchestra a na housle hrál Samuel Maget. Máme 12 minut po 12. hodině. Na Radio Klasik Praha nám začíná odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdravím Mirka Časarová. Zdravím také všechny Adélky, které mají ve středu 2. září svůj sváteční den. Co nás na Radio Klasik Praha čeká například v této hodince, tak to bude Leoš Janáček a část jeho cyklu Po zarostlém chodníčku, Summer Music, tedy letní hudba Samuela Barbera, či sonáta číslo 30 dur Ludvika van Beethovena. Teď už tu máme ale arii z opery Olympiáda Gemo in un punto e fremo Tomase Tretti. Zpívá kontratenorista Filip Žarusky.

Jste nám na jednom místě a třesu se. Takto zpíval kontratenorista Filip Žarusky v árii z opery Olympiáda, kterou napsal představitel neapolské školy Tommaso Tretta. A árie pochází z jeho zhudebnění slavného libreta Pietra Metastázia. Ano, Olympiádu zhudebnili také například Antonia Vivaldi či Josef Mysliveček a mnozí další. Filip Žarusky zpíval za doprovodu Le Concert de la Loge, který řídil Julien Chauvin. Teď tu máme filmovou hudbu, a to film Čínská čtvrť z roku 1974 v režii Romana Polanského. Jerry Goldsmith získal nominaci na Oscara za nejlepší filmovou hudbu.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu z druhé knihy klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. Na klavír hrál Piotr Anderševsky. Za 5 minut bude 12:30 a my si můžeme užít summer music, tedy letní hudbu pro dechové kvinteto. Autorem je Samuel Barber a hraje Belfiato Quintet.

Tak to byla skladba z roku 1956, jediná komorní kompozice pro dechy amerického autora Samuela Barbera. Ten svou letní hudbu, tedy Summer Music, napsal s evokací atmosféry horkého léta a napsal je konkrétně pro newyorské dechové kvinteto. My jsme poslouchali nahrávku Belfiata Quintet. Teď tu máme klavír a Jana Bartoše, je tu sonáta číslo 3 C-dur Ludvíka van Beethovena, ze které si poslechneme druhou větu Adagio.

0: Dozněla druhá věta Adagio ze sonáty číslo 3 C-dur Ludwiga van Beethovena. Ten tuto klavírní sonátu zkomponoval v roce 1795 a věnoval ji Josefu Haydnovi. Na klavír hrál Jan Bartoš. Za malou chvíli už to bude hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho anebo Georga Friedricha Händla.
1: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla nám desátá část ze svity vodní hudby Georga Friedricha Händla. Christopher Hogfoot řídil The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra. Za 7 minut to bude 13. hodina a také tedy zprávy. Poté Lazebník sevilský předehrá k opeře Joaquina Rossiniho, Preludium cismol Sergeje Rachmaninova či Symfonia pastorále Jana Václava Antonína Stamice. Tuto hodinku pak zakončíme v italském stylu. Je tu symfonie číslo 4, takzvaná italská Felixe Mendelssohna Bartoldiho, konkrétně třetí věta.

0: Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie číslo 4, takzvané italské, Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii. Teď tu máme 13. hodinu a jsou připravené zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv pohrozil Německu útoky na všechny továrny, kde se vyrábějí drony pro Ukrajinu. A doplnil, že útoky mohou přijít i na některá další místa v Berlíně. Učinil tak ve středu ráno na síti Telegram v reakci na prohlášení Berlína, že za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku může Ruská federace. Experti kritizují snížení dávky pro nezaměstnané. Plán vlády na snížení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících podpůrčí doby i pokles jejího maxima naráží nejen na kritiku opozice, ale i expertů. Nezaměstnaným lidem podle nich zabrání vybrat si mezi pracovními nabídkami tu nejlepší. Budou tak zůstávat na hůře placených pozicích, což neumožní státu získat více zdaní a pojistného. Podle odborníků snížení totiž bylo plánované a mělo to dlouhodobě přinést vyšší daňové příjmy. Policie ve středu na hřbitově v Lánech vyzvedne z rodinné hrobky ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Ten zemřel nedlouho po únorovém převratu v roce 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Okolnosti smrti jsou od té doby předmětem spekulací. Nikdy se nevyjasnilo, zda syn prvního československého prezidenta spáchal sebevraždu, vypadl nešťastnou náhodou, nebo zda se jednalo o vraždu. Na současný fenomén chodců zírajících za chůzen do displejů mobilních telefonů je připraveno okolí zrekonstruované tramvajové tratě za Národním muzeem v Praze, která se veřejnosti otevře tuto sobotu 5. srpna. Na místě už za tmy červeně svítí dlouhé panely podél obrubníků, se zprovozněním trati se mají rozblikat. Letošní léto bylo podle zhodnocení Českého hydrometeorologického ústavu srážkově podprůměrné, na jihu Moravy i velmi výrazně. Celkově bylo toto léto 11. nejsušší od roku 1961. Sucho ještě zhoršovaly extrémní vlny veder. Concertino Praga vyhlašuje 61. ročník. V roce 2027 mohou mladí interpreti soutěžit ve dvou samostatně hodnocených kategoriích, v kategorii dechových nástrojů a v kategorii klávesových a strunných nástrojů. Přihlášky se podávají prostřednictvím online formuláře na webu soutěže. Finále se pak uskuteční 16. září 2027 v koncertním sále Pražské konzervatoře, a to finále dechových nástrojů a finále kategorie klávesových a strunných nástrojů pak 17. září 2027 ve Dvořákově síni Rudolfina. A jaké máme dnes počasí? Polojasno až skoro jasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Na oblačno až skoro zataženo, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Tak to byly zprávy a teď tu máme předehru k opeře Lazebník sevilský Gioacchina Rossiniho.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme předehru k opeře Lazebník sevilský Gioacchina Rossiniho. Gaetano de Logu řídil Českou filharmonii. Teď tu máme nahrávku, kterou pořídil sám autor, tím autorem i pianistou je Sergej Rachmaninov a zazní jeho preludium Cismol.

Poslouchali jsme zřejmě nejpopulárnější skladbu Sergeje Rachmaninova, jeho preludium Cis Moll. Poslouchali jsme záznam za pianoli z roku 1919 a zvukovou nahrávku z roku 1979, kdy hrál sám autor, tedy Sergej Rachmaninov. Máme čtvrt na dvě a před námi je první věta ze symfonie Pastorále Jana Václava Antonína Stamice. Marek Štrincel řídí Pardubický komorní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Světové orchestry, sólisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla nám hudba z filmu 7 let v Tibetu, film z roku 1997 s Bradem Pittem v hlavní roli a s hudbou Johna Williamse. Blížíme se k 1:30, před námi je teď třetí věta z koncertu číslo 3 pro klavír a orchestr Bély Bartóka. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii, na klavír hraje Boris Krajný.

Poslouchali jsme třetí větu z klavírního koncertu číslo 3 Bély Bartóka. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii, na klavír hrál Boris Krajný. Před námi je teď meditace na staročeský chorál Svatý Václave pro smyčcový orchestr z pera Josefa Suka. Petr Altrichter řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Poslouchali jsme meditaci na staročeský chorál svatý Václave pro smyčcový orchestr, kterou napsal Josef Suk. Petr Altrichter řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Další skladbou je pak píseň Nebe na zemi, evergreen Jaroslava Ježka ze stejnojmenné hry Osvobozeného divadla. Autorem úpravy je Jiří Kabát, což je aranžer a violista, a úprava je pro 4 violončela. Budeme poslouchat se skupení cello Republic, které se skládá ze 4 hráčů na violončela: Petr Špaček, Ivan Vokáč, Jan Zemen a Matěj Štěpánek.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

vídeňští filharmonikové, které řídil Ricardo Muti. Poslední skladbou před 14. hodinou je pak posvátný tanec Claude Debussyho. Budeme poslouchat harfistku Kateřinu Englichovou a Vihanovo kvarteto.

0: Poslouchali jsme posvátný tanec, první část z dvou tanců pro harfu a smyčce Claude Debussyho. Na harfu hrála Kateřina Englichová a Vihanovo kvarteto ve složení Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jiří Žigmund a Aleš Kasprík. Teď je přesně 14 hodin a nás čeká klavírní koncert číslo 1 D-mol Johannesa Brahmse. Gustavo Dudamel řídí Staatskapelle Berlin, na klavír hraje Daniel Barenboim.
1: Jsme Klasik Praha.

Klavírní koncert číslo 1 D-moll Johannesa Brahmse má velmi zajímavou genezi. Autor jej psal původně jako sonátu pro dva klavíry, později jako symfonii, ale pak vše přetvořil v klavírní koncert. Premiéra pak proběhla v Hanoveru v lednu roku 1859 a Johannes Brahms sám hrál sólový part. My jsme z tohoto díla poslouchali závěrečnou třetí větu, rondo, v nahrávce Staatskapelle Berlin, kterou řídil Gustavo Dudamel, na klavír hrál Daniel Barenboim. Je 14:45 a music, the master of the art is dead. Píseň, kterou napsal William Laws, hraje soubor Ensemble Correspondences a zpívá altistka Lucille Richardot.

Tak to byl madrigál pohřebního charakteru z roku 1638. Jehož název můžeme volně přeložit jako hudbo Pán tvého umění je mrtev. Autorem je William Laws, který působil na dvoře krále Karla I. Stuarta a byl hudebním představitelem takzvaného manýrismu. Sebastian Dose řídil ensemble Correspondance a zpívala altistka Lisel Richardo. Nás teď čeká filmová hudba, je tu francouzská Depeche a za tuto filmovou hudbu byl Alexandre Desplat nominovaný na Zlatý glóbus a na cenu BAFTA. Hraje nám Orchestre de Paris, který řídí sám autor.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta, a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
3: Dívenka na trampolíně.
4: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
3: Komorní hra Pavla Jurdy
4: ve studiu Švandova divadla.
3: Tak to si napsal moc krásně.
5: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
6: Více na lobkovic.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
15: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
16: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
15: Mají i pořádný stroje?
16: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slavné symfonické skerco z roku 1897, které napsal francouzský skladatel Paul Dika, tak to je Čarodějův učeň, skladba inspirovaná stejnojmenou baladou Johanna Wolfganga Goethe. Nám hráli Vídeň berlínští filharmonikové, které řídil James Levine. A teď vkročíme do doby barokní. Je tu koncert G-moll pro dvě violončela, smyčce a baso continuo Antonia Vivaldiho. Ton Koopman řídí amsterdamský barokní orchestr. Na violončela hrají Jojoma a Jonathan Mason.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byl obkročák z druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany. Petr Altrichter řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Než přijde 15. hodina, tak tu máme vodní hry ve Villa d'Este Ference Lista. Na klavír hraje Jiří Jandl.

0: Přesně o 15. nám dozněly vodní hry ve Villa d'Este, skladba od Ference Lista, kterou na klavír hrál Jene Jando. V další hodince tu budeme mít Jaroslava Ješka, Wolfganga Amadea Mozarta, Vítězslava Nováka, či také Jiřího Lukeše. Pozvu vás na koncert Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. Pojďme tedy do toho, je tu Jaroslav Ježek, jeho dechový kvintet, ze kterého si poslechneme třetí větu.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

to byla třetí věta z dechového kvintetu Jaroslava Ješka. Dechový kvintet je z roku 1931 a nám jej zahrálo Reichovo dechové kvinteto. Máme 3 minuty po třetí a čeká nás hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Je tu jeho chrámová sonáta číslo 2 B-dur. Hraje kolegium českých filharmoniků na housle Bohuslav Matoušek, na varhany Jaroslav Tuma.

Poslouchali jsme chrámovou sonátu číslo 2 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrálo nám kolegium českých filharmoniků na housle Bohuslav Matoušek, na varhany Jaroslav Tuma. A teď se sejdeme v kostele. Ano, i tam nás hudba může přenést. Je to úvodní část ze slovácké svity Vítězslava Nováka.

Poslouchali jsme úvodní část ze Slovácké svity, větu nazvanou V kostele od Vítězslava Nováka. Karel Šejna řídil Státní filharmonii Brno. Teď tu máme hudbu k seriálu Dům z karet z roku 2013. Jeffa Beala hraje Royal Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
3: Dívenka na trampolíně.
4: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
3: Komorní hra Pavla Jurdy
4: ve studiu Švandova divadla.
3: Tak to si napsal moc krásně.
5: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Poslouchali jsme bagatelu pro klarinet a akordeon Jiřího Lukeše, soudobého autora, který také na akordeon v této nahrávce hrál, společně s ním pak klarinetistka Anna Paulová. Lípa muzika, tak to je mezinárodní hudební festival, který již čtvrt století pravidelně oživuje zapomenuté kouty severních Čech a blízkého saského příhraničí. Žena oslavovaná, žena milovaná, žena obdivovaná, žena uctívaná. Festival Lípa muzika si do erbu svého 25. ročníku vybral ženu. Ženy sehrály klíčovou roli v hudební historii nejen jako patronky umění, skladatelky a interpretky, ale také jako hrdinky, muzy, světice či krasavice a stávaly se nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro celou západní kulturu. Hudba k ženě patří, je konec konců rodu ženského. A já bych vás ráda pozvala na čtvrtek 1. října v 19 hodin do Jiráskova divadla v České Lípě na představení se Sarah Haváčovou v hlavní roli Příběh Almy Rose a vystoupí tedy Sarah Haváčová, dámské smyčcové kvarteto a divadelním představení doprovází beseda s Markem Orkováchou. Alma Rose se narodila ve Vídni v roce 1906 do hudební rodiny. Dcera vídeňského houslisty Arnolda Rose a neteř Gustava Mahlera měla hudební dráhu předurčenou. Jako houslistka koncertovala po celé Evropě. Po roce 1938 však byla její rodina vystavena perzekuci kvůli židovskému původu. V roce 1943 byla Alma deportována do Osvětimi, kde se stala vedoucí táborového orchestru. V tomto uskupení se věnovala i provádění zakázaných židovských a polských skladatelů. V Osvětimi Alma Rose v roce 1944 zemřela. Nabídkou stvárnit Almu Rose jsem byla hluboce poctěna. Neváhala jsem ani vteřinu. Téma hru z války a holokaustu nesmí být nikdy zapomenuto. Účinkují tedy Sara Haváčová, dámské smyčcové kvarteto, houslistky Monika Urbanová, Gabriela Kubátová, violistka Vanda Kubíková a na violončelo Silva Jablonská. Autorem původní předlohy je Mariusz Urbánek, režisérkou, překladatelkou je Olga Strusková. Vše pak probíhá v produkci Jonathana Livingstona. Tedy 1. října v 19 hodin v Jiráskově divadle v České Lípě. A teď tu máme Jásavý pochod Emanuel Šabriéra.

Jásavý pochod, tak to je jedna z nejslavnějších orchestrálních skladeb, kterou sloužil francouzský autor Emmanuel Chabrier. Nejprve vznikla jako preludium pro klavír, a to pro čtyřruční klavír, ale skladatel ji později přepracoval a zinstrumentoval pro celý orchestr. My jsme poslouchali symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Ondrej Lenárt. A teď tu máme árii z opery Scipione il Giovane od Luca Antonia Predieriho. Maxim Emelianičev řídí soubor Il Pomodoro, zpívá kontratenorista Jakub Josef Orlinsky.

Poslouchali jsme árii z opery Scipione il Giovane od italského hudebního skladatele a houslisty, který celý svůj život prožil v Bologni, Luca Antonio Predieri. Maxim Emelianičev řídil soubor Il Pomodoro a zpíval kontratenorista Jakub Josef Orlínský. Je 7:07, před námi je třetí věta z klavírního koncertu A-moll Edvarda Hagerupa Griega. Vladimír Válek řídí symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, na klavír hraje Jan Simon.

0: Poslouchali jsme jediný dokončený klavírní koncert Edvarda Hakeruba Kriega, jeho koncert pro klavír a orchestr Amol, nádherné dílo, které využívá motivy norské lidové hudby a romantickou atmosféru. Hra zněla nám třetí věta, a to v nahrávce Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze, který je řídil Vladimír Válek, na klavír hrál Jan Simon.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Když

Poslouchali jsme hudbu Jana Dismase Zelenky a to takzvaný hudební rebus, část Et peccatum meum, která pojednává o hříchu, je napsána tak, že po skončení první poloviny se druhá zpívá z těch šnot, ale otočených vzhůru nohama a pospátku. Slovy Adama Viktory, který řídil ansámbl Inegal, symbolický význam této hříčky spočívá v tom, že člověk neunikne hříchu, ani když se postaví na hlavu. Jsme před 16. hodinou, v příští hodině to bude Antonín Dvořák, Sergej Prokofjev či také Jan Valta s Adamem Sporkou a seznámím vás také s novinkou týdne. Teď tu máme poslední skladbu v této hodince a to je árie z opery Così fan tutte, Rivolgete a lui lo sguardo, basbaritonista Ildebrando d'Arcangelo.

0: Tak to byla árie Guglielma z opery Così fan tutte, tedy Takové jsou všechny, Wolfganga Amadea Mozarta. Gian Andreano Seda řídil orchestra del Teatro Reggio di Torino a zpíval basbaritonista Ildebrando d'Arcangelo. Je přesně 16 hodin a my pokračujeme v podvečerním vysílání, a to 8. symfonií Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme třetí větu ze symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii. Je 7 minut po 16, ale pojďme nahlédnout o pár hodin dopředu, co nám přinese dnešní večer. Odešla ikona hollywoodských záporáků Tim Curry, tedy možná si ho pamatujete jako podezřívavého recepčního z filmu Sám doma, či kardinála Richelieu ze Tří mušketýrů. Právě v 19 hodin má dnes premiéru pořad Hudba stříbrného plátna a Nikola Bojčev se bude věnovat ikonickým slavným rolím Tima Curryho. Ve 20 hodin pak koncert bez smokingu. Dnes ve středu 2. září bude znít hudba pro violončelo Bohuslava Martinů, Josefa Bohuslava Ferstra či Jana Nováka. Na violončelo pak bude hrát Jiří Bárta. A ve 22 hodin je tu repríza hudby podle kalendáře. Martina Klausová se bude věnovat osobnosti Josquinu Desprez, ústřední postavě frankovlámské školy a prvnímu mistru vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby. Od jeho úmrtí totiž uplynulo rovných 505 let. Tak to bylo maličké nahlédnutí do dnešního večera a teď je tu novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alfa Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera. A jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše, nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergefiel, kteří se rozhodli cyklus natočit v duchu domácího a salonního muzicírování běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavír, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako dnešní pianina. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil Nigl i svůj pěvecký projev, který je až šanzonově civilní a plný výrazových niancí. Protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně proložit také recitací nezhudebněných básní, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. Jako hudební ukázku si z cyklu Krásná mlynářka poslechneme známou píseň Tränen Regen neboli Déšť slzí. Zpívá Georg Nigl na stolový klavír, hraje Alexander Gergefiel.

Tak to byla píseň Tränenregen, tedy Déšť slzí. Píseň ze slavného cyklu Krásná mlynářka France Schuberta. A poslouchali jsme velmi originální pojetí. Baritonista Georg Nigl a klavírista Alexandr Gergéfy. Cyklus natočili v duchu domácího a salonního muzicírování, které bylo běžné v 19. století. A klavírista hrál na takzvaný stolový klavír, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech. Je čtvrt na pět a my tu máme děvčátko Julii. To je druhá věta z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva.

Tak to byla druhá část Děvčátko Julie z baletu Roma a Julie Sergeje Prokofjeva. Karel Ančerl řídil Českou filharmonii. A teď tu máme hudbu z nejúspěšnější české počítačové hry, která se odehrává kolem roku 1400 v Českém ráji a v okolí Kutné hory. Kingdom Come Deliverance II. Téma z počítačové hry, které napsali Jan Valta a Adam Sporka.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás svými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Prázdniny končí škola, volá Lidl výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky,
9: vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Ladíte Klasik Praha.

Cyklus krátkých písní na slova moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky z roku 1943. Tak to jsou písničky na jednu stránku Bohuslava Martinu. Původně je napsal pro zpěv a klavír, my jsme je v aranži Jiřího Temla poslouchali v orchestrální úpravě. Simon Rattle řídil Českou filharmonii a zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Před námi je teď Abram T. Gesdur, Franze Schuberta, na klavír hraje Alfred Brendel.

Tak to byl Abrupt v Gesdur, slavná skladba France Schuberta. Na klavír hrál Alfred Brendel. Do 17. hodiny zbývá necelých 20 minut a co nás v nich čeká, tak bude tu houslová romance Johana Severina Svensona, obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorského a například už teď třetí věta z koncertu C-dur pro hoboj a orchestr Karla Becozyho. Hrají Sukův komorní orchestr, na hoboj Jan Adamus a na čembalo Květa Novotná.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tak to byla úvodní část z klavírního cyklu Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorského. Původně klavírní skladba je samozřejmě známější v orchestrální úpravě Maurice Ravela, ale Jan Schulmeister si vybral originální klavírní znění. Tuto hodinu pak uzavřeme romancí pro housle a orchestr G-dur Johanna Severina Svensna. Václav Smetáček řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Na housle hraje Josef Suk.

0: To byla romance pro housle a orchestr G-dur Johanna Severina Svensna. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček, na housle hrál Josef Suk. Václav Smetáček, letos si připomínáme dvě významná jubilea jeho života. 30. září pak si by uplynulo 120 let od jeho narození a letos si také ale připomínáme 40 let od výročí úmrtí tohoto významného českého dirigenta. A když už tedy jsme si ho poslechli, co by dirigenta Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, pak vězte, že na tomto postu působil od roku 1942 prakticky do své smrti, která tady byla v roce 1986. To byl tady Václav Smetáček. Teď máme 2 minuty po 17. hodině, pokračujeme v další hodinkou na Rádiu Klasik Praha. Je tu předehra k opeře Zeiss, Jeana Philippa Rameau.
1: Máte naladěno Rádio Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Zajs Jean-Philippe Rameau. Mark Minkowski řídil Les Musiciens du Louvre. Je 8 minut po 17. hodině a to je čas, kdy může svítit měsíc. Že to není možné, tak na Rádiu Klasik Praha ano. Je tu sonáta pro klavír cismol, sonáta měsíčního svitu Ludvíka van Beethovena. Budeme poslouchat první větu.

To byla první věta se sonáty pro klavír číslo 14, cismol, takzvaný měsíční svit Ludvíka van Beethovena. Na klavír hrál Murray Peraya. A teď tu máme kortéž, druhou větu z divertismentu Jacquese Iberta. Christopher Warren Green řídí londýnský komorní orchestr.

Druhá věta z divertismentu Jacquesa Iberta s názvem Cortège. Christopher Warren Green řídil londýnský komorní orchestr. Tanec Vlky, nádherný film s Kevinem Costnerem z roku 1990. Z tohoto díla si budeme poslouchat téma Johna Dunbara s hudbou Johna Berryho. Hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
5: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
6: Více na lobkovic.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
9: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax, dělej, co miluješ.
2: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla skladba La Coranto od anglického renesančního skladatele, zpěváka, varhaníka a hudebního teoretika Thomase Morleyho. A poslouchali jsme ansábl Feuervogel, což je ansámbl, který byl založen v roce 2017 na Freiburské hudební univerzitě. A pak základ tohoto ansámblu a jeho charakteristický zvuk tvoří kvarteto historických zobcových fléten. Je to vlastně německý soubor historických nástrojů, ansámbl Feuervogel. 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu od 2. do 28. září opět promění kostely, koncertní sály i další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Já bych vás ráda pozvala na koncert Katy a Permoníka a duchovní hudbu 21. století v nejkrásnějším chrámu kraje. Velký duchovní projekt tedy můžete zažít 12. září v kostele svatého Mikuláše v Ludgeřovicích, kde se setká originální bosonohá varhanice, skladatelka a zpěvačka Kata s koncertním a mládežnickým sborem Permoník. Dramaturgie večera propojí několik století duchovní hudby od Johanna Sebastiana Bacha přes Ola Jejlu a Jiřího Pavlicu až po Irenu Šurmanovou a současnou českou tvorbu. Centrem programu bude Katina misa organy, tedy varhaní mše pro varhany, solový hlas a sbor. Autorka v ní propojuje latinskou a staroslověnskou liturgickou tradici s vlastním hudebním jazykem, ovlivněným starou hudbou, folklorem i současnou tvorbou. V jednom prostoru se tak setká monumentální zvuk varhan s lidským hlasem a velkým sborovým tělesem. Tradiční chrámové médium s hudbou vznikající v současnosti. Tedy 12. září, kostel svatého Mikuláše v Ludgeřovicích, Kata a Permoník. Nás teď čeká třetí věta ze symfonie číslo 1 a z dur Edwarda Elgara. Andrew Davis řídí Philharmonia Orchestra.

Poslouchali jsme třetí větu Adagio ze symfonie číslo 1 a z dur Edwarda Elgara. Andrew Davis řídí Philharmonia Orchestra. Teď tu máme skladbu Bohuslava Martinů, jeho první skladbu pro solový klarinet, neoklasicistní dílko z roku 1956, sonatýna pro klarinet a klavír, ze které si poslechneme třetí větu. Hrají Anna Paulová a Ivo Kahánek.

Anna Paulová a Ivo Kahánek a interpretace sonatýny pro klarinet a klavír Bohuslava Martinu. A teď tu máme skladbu Summertime George Gershwina, ovšem v úpravě pro kvarteto.

0: 2. září, tak to je přesně ten den, kdy v roce 1934 George Gershwin dokončil svou operu Porgy a Bess. A z té právě pochází píseň Summertime, tedy ukolébavka, kterou jsme poslouchali v podání Telemannova kvarteta.
1: Klasik Praha.
2: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
5: Dívenka na trampolíně.
6: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
5: Komorní hra Pavla Jurdy
6: ve studiu Švandova divadla.
5: Tak to si napsal moc krásně.
7: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland. Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na Exim Tours.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Nádherné adagio Spartak a Frigie, co by úvodní část baletní svity Spartacus Arama Khachaturiana. Neme Jervy řídil skotský národní orchestr. A před zprávami taková prskavka Questa Quella, arie ve vody z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho a Luciano Pavarotti.

0: Jedinečný Luciano Pavarotti jako vévoda Mantovský z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. Teď už je tu 18. hodina a zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zatímco Německo se zabývá dvěma pravděpodobnými sabotážemi energetické soustavy v různých částech země, od moskevského vedení zaznívají výhrušky o tom, že by si Spolková republika zasloužila přímý úder. Ruská diplomacie bude mít teď napilno. Kvůli německému obvinění, že za srpnovým pokusem o dronový útok proti ukrajinskému letadlu na letišti v Lipsku stojí Rusko, si ruské velvyslance nepředvolala jen vláda v Berlíně, ale také několik jejich evropských spojenců. Například Francie, Nizozemsko, Belgie a také Česko. Ceny ropy se ve středu dál zvyšovaly. Pokračující vojenské údery mezi Spojenými státy a Íránem podle analytiků podkopávají naděje na rychlé řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent krátce před 9. hodinou vykazovala zhruba 1% růst. Dostala se tak na $95 za barel, což je 1976 korun. Americká lehká ropa si připisovala téměř 0,7% a nacházela se nedaleko $91 za barel, 1893 korun. Desítky železničních přejezdů dostanou nové inteligentní kamery, které automaticky odhalují přestupky řidičů. Správa železnic je letos a příští rok rozmístí na přibližně 40 míst. Dosud jich fungovalo jen pár. Řidiči totiž na přejezdech často nerespektují světelné zabezpečení. Někteří se dokonce snaží prokličkovat mezi závorami. Rušení devátých tříd základních škol ani zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin není pro Čechy mezi prioritami, které je třeba řešit. Úvahy na tato témata se nedávno objevily ve veřejném prostoru. Komentoval je i ministr školství Robert Plaga. Žalostné budou pro zemědělce v Česku u některých komodit výsledky sklizně. Letošek totiž patří k nejsušším rokům tohoto století. Situace je tak vážná, že i kdyby přišly vydatné deště, některým plodinám to už ani nepomůže. Zjistili to agronomové z brněnské Mendlovy univerzity. Otázkou je, jak se propad projeví v cenách ohrožených komodit. Milánský orchestr Filharmonika della Scala, jeho šéf-dirigent Riccardo Sciai a violončelistka Julia Hagen, tak to jsou interprete, kteří 5. září v Rudolfínu zahájí 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude letos Magdalena Kožená. A jaké bude zítra počasí? Oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Ojedinělé na severu, později o něco četnější slabý déšť nebo přeháníky. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Tak to byly zprávy o 18. poslední zprávy dnešního dne a teď už tu máme humoresku Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

To byla humoreska, asi ta nejznámější, číslo 7, Gesdur z cyklu humoresek Antonína Dvořáka. Letošní jubilant Václav Smetáček řídil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A my tu teď máme koncert číslo 2 F-moll pro klavír a orchestr Friderika Chopina v podání Pražské komorní filharmonie Jiřího Bělohlávka a Jana Simona. Si poslechneme třetí větu.

Dozněla třetí věta z koncertu číslo 2 F-moll pro klavír a orchestr Frederika Chopina. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii a na klavír hrál Jan Simon. Právě Jan Simon, nejenom co by klavírista, ale jako ředitel hudebního festivalu Dvořákova Praha, byl hostem v pořadu Hudba v miléniu Ondřeje Fischera a vy si můžete poslechnout ještě dvě reprízy, a to v pátek 4. září od 10 hodin večer a v sobotu 5. září od 11 hodin na Radio Klasik Praha. Samozřejmě jako podcast kdykoliv na aplikaci Spotify nebo v různých podcastových aplikacích. A teď tu máme Agnus Dei, Beránku Boží, 5. část, Zemše pro dva sbory a kapela Franka Marténa.

to byla část Agnus Dei, Beránku Boží, ze mše pro dva sbory a kapela Franka Marténa. Mše, kterou vůbec nechtěl publikovat, chtěl ji totiž nechat jako svůj soukromý rozhovor s Bohem. A tato mše tedy byla publikována o více než 40 let po svém vzniku. My jsme poslouchali Westminster Choir, který řídil Joe Miller. Teď tu máme českou hudbu a Karla Stamice, koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 a dur. Poslechneme si z něj první větu. Hraje nám Pražský komorní orchestr a Michal Kaňka.

0: Poslouchali jsme první větu z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 2 A-dur Karla Stamice. Hrál nám Pražský komorní orchestr a na violončelo Michal Kaňka.
1: Klasik Praha.
2: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma 2, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bela, Bel, Bela, Bel, Bela, Bel, CZ.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Tohle je Klasik Praha.

Hlavní téma z filmu Sedm statečných Elmera Bernsteina doznělo na Radio Klasik Praha 10 minut po půl sedmé. Hráli filharmonici města Prahy. V letošním roce oslaví Dvořáková Nela Hozeves svůj jubilejní 75. ročník. Dlouholetý festival, který se poprvé uskutečnil v roce 1951, se letos vědomně vrací ke svým kořenům a propojuje historickou tradici s novou etapou péče o hudební odkaz Antonína Dvořáka. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý celodenní program, který vyvrcholí provedením jedné z nejslavnějších českých skladeb, symfonie číslo 9 z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře. Tradiční festival věnovaný Antonínu Dvořákovi se v jeho rodišti koná každoročně v neděli, která je nejblíže skladatelovým narozeninám. Letos připadá na 6. září. Jeho historie se začala psát v roce 1951, kdy byl rodný dům skladatele poprvé prohlášen za památník. Jubilejní 75. ročník se letos symbolicky ohlíží zpět a vrací se na některá původní místa prvních oslav skladatelova odkazu. Slavnostní den začne přesně tak, jak tomu bylo v roce 1951, tedy v kostele svatého Ondřeje, kde byl Antonín Dvořák pokřtěn. Během dopoledne zde zazní jeho lužanská mše, mše D-dur v podání Vladimíra Roubala a kolegia Strahověnce. Následně nesmí v programu chybět setkání a slavnostní zahájení u pomníku Antonína Dvořáka, které doprovodí dechový orchestr Pražské konzervatoře Rejdišťanka. Připomínat se bude také jeden rok od slavnostního znovu otevření interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka po jeho rozsáhlé rekonstrukci. Vystoupí zde orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje a Dvořákův rodný dům se stálou expozicí bude přístupný návštěvníkům po celý den. V rytířském sále zámku Nela Hozeves vystoupí klavírista Matyáš Novák a nabídne besedu s živými hudebními ukázkami. Vyvrcholením jubilejního ročníku bude odpolední koncert na nádvoří zámku Nela Hozeves. Stejně jako při první slavnosti před 75 lety se o něj postarají studenti Pražské konzervatoře, tedy instituce, jejímž ředitelem byl kdysi sám Dvořák. Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod vedením dirigentky Miriam Němcové zde provede ikonickou symfonii číslo 9 e-moll z Nového světa. Dílo, jež vzniklo daleko od domova a proslavilo jméno Antonína Dvořáka po celém světě. A my tu teď máme poem, symfonickou skladbu v podvečer Zdeňka Fibicha.

To byla symfonická skladba Poem Zdeňka Fibicha. Hráli nám Virtuozy di Praga, které řídil Oldřich Vlček. Už jenom dvě skladby nás dělí od 19. hodiny a dalšího dílu Hudba stříbrného plátna. A než zazní charakteristická svita Petra Iljiče Čajkovského, tak tu máme ještě klavírní koncert Johana Sebastiana Bacha.

Tak to byla třetí věta Allegro z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Murray Paraya řídil od

0: rozdělujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Když chci říct...

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Před námi je hodina věnovaná hudbě stříbrného plátna. Tentokrát se budeme věnovat projektům herce, jehož nezaměnitelný hlas a charisma zanechali ve světě filmu nesmazatelnou stopu. Na mysli mám Tima Curryho, který zemřel v 80 letech. Začněme u temné fantazie Ridleyho Scotta, legenda z roku 1985, kde Tim Curry exceloval jako démonický pán temnoty. Hudební doprovod k tomuto snímku provázela unikátní kontroverze v podobě dvou zcela odlišných soundtracků. Původní velkolepou pohádkově temnou orchestrální hudbu složil uznávaný Jerry Goldsmith. Američtí producenti i režisér Ridley Scott se ale po neúspěšných testovacích projekcích rozhodli pro radikální změnu. Pro uvedení ve Spojených státech Goldsmithovu hudbu kompletně vystřihli a nahradili ji tehdy moderním, plně syntetickým soundtrackem od německé elektronické skupiny Tangerine Dream. My si ale pustíme skvělou práci Jerryho Goldsmitha.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Zcela jiný hudební svět představuje thriller Hon na ponorku z roku 1990. Dnes vzpomínaný herec Tim Curry zde stvárnil jednoho z důstojníků sovětské ponorky. Skladatel Basil Poledouris vytvořil pro tento snímek jeden z nejvýraznějších soundtracků své doby. Hlavním klenotem kompozice je ústřední hymnus, který kombinuje mužský sbor zpívající v ruštině s hutnou orchestrací. Výsledek je natolik autentický, že si dodnes někteří diváci mylně myslí, že jde o tradiční ruskou, lidovou nebo vojenskou píseň.

Absolutní vánoční klasikou je snímek Sám doma 2, ztracen v New Yorku. Hudbu k tomuto filmu složil legendární John Williams, který získal nominaci na Grammy. Nezapomenutelnou tváří filmu byl Tim Curry v roli podezřívavého vedoucího recepce hotelu Plaza. Jehož nacvičený ďábelský úsměv při odhalení falešné kreditky patří k nejslavnějším scénám snímku. Curry proslulý rolemi výstředních záporáků jako třeba clown Pennywise v To vytvořil z obyčejného hotelového zaměstnance jednu z nejzábavnějších postav celé série.

Teď se vydáme do světa hororu. V kultovním televizním filmu To z roku 1990 proměnil Tim Curry jako clown Pennywise dětské sny v nejhorší noční můry. Hudbu složil Richard Bellis a jeho práce byla oceněna prestižní cenou Emmy. Bellis čelil těžkému úkolu vytvořit hudební motiv pro strašidelného klauna, který měl působit zároveň jako dětská atrakce i jako vražedné monstrum. Vyřešil to geniální kombinací zdánlivě nevinných nástrojů. Použil zkreslené tóny cirkusových parních varhan, dětské hrací skřínky a nesourodé dechové nástroje, které náhle přecházely do agresivních skřípavých smyčců.

pořadu Hudba stříbrného plátna dozněla ukázka z televizního filmu To a odlehčíme dobrodružným snímkem Tři mušketýři z roku 1993, kde stvárnil Tim Curry mocichtivého kardinála Richelieu. O symfonický doprovod se postaral Michael Kamen, který zvolil hravý a energický styl plný výrazných žestů a rytmických smyčců. Nicméně film se zapsal do hudební historie hlavně ústřední písní All for Love. Kamen na ní spolupracoval s poprokovými giganty. Píseň složil a nahrál společně s Brianem Adamsem, Rodem Stewartem a Stingem. Kamen ale dodal neméně kvalitní instrumentální doprovod k filmu.

Na závěr této hodiny zavítáme do světa klasické britské detektivky. V seriálu Hercule Poirot, konkrétně v epizodě Schůzka se smrtí z roku 2008, si zahrál Tim Curry archeologa Lorda Boyntona. Ikonickou znělku a hudební identitu celého seriálu vytvořil britský skladatel Christopher Gunning. Jeho ústřední motiv, v kterém dominují melancholické housle a solový altový saxofon, dokonale vystihla atmosféru 30. let 20. století i eleganci slavného belgického detektiva. Gunning za tuto hudbu získal cenu BAFTA a i když se seriál v pozdějších letech posunul k temnějšímu a komornějšímu zvuku, Gunningův elegantní motiv zůstal trvalým symbolem celého poirotovského světa. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: barva stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell zbyla stop.

0: shop. Natankuješ auto i ledničku.
1: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Hezký večer, dámy a pánové. Dnešní večerní koncert bude patřit především všem milovníkům ušlechtilého zvuku violončela. Na něž bude hrát jeden z našich nejlepších violončelistů Jiří Bárta. V jeho provedení a za doprovodu Pražské komorní filharmonie, kterou bude řídit její hudební ředitel a šéf-dirigent Jakub Hruša, uslyšíme díla Bohuslava Martinů, Josefa Bohuslava Ferstra a Jana Nováka. První skladbou dnešního večera bude tedy koncert číslo 1 pro violončelo a orchestr Bohuslava Martinů. Tento koncert vznikl ještě během prvního autorova pobytu v Paříži v roce 1930. Ovšem Martinů jej v dalších letech ještě dvakrát revidoval. Poprvé jej v roce 1939 přeinstrumentoval pro větší orchestrální obsazení a podruhé pak tuto verzi dále upravil v závěru svého života v roce 1955. Není mnoho skladeb, ke kterým se Martinů dvakrát vrátil, a změny se v tomto případě týkaly především instrumentace orchestru. Období let 1929 až 31, ve kterém skladba ve své první podobě vznikla, bylo pro Martinů velmi plodné a rozmanité. Skladatel zkoušel možnosti integrace nových mediálních postupů, pokračoval ve využívání jazzových prvků a v rozvoji brilantního instrumentálního myšlení typu koncerta grossa. Novinkou tohoto období byl pak příklon k využití českého folklóru, který pak autora doprovázel až do konce života. Ve stejné době, jako vznikla první verze violončelového koncertu Bohuslava Martinů, vznikla i druhá skladba dnešního večerního koncertu. Koncert pro violončelo a orchestr opus 143 Josefa Bohuslava Ferstra, který byl napsán v roce 1930. Hudba obou autorů se ovšem navzájem zásadně liší, a to nejen v důsledku generačního rozdílu mezi autory, ale i jejich přístupem k tvorbě. Zatímco Martinů byl flexibilní tvůrce, který zkoušel dobové podněty a nové možnosti, Ferster byl svým založením tradicionalista, vyrostlý z rodinné tradice chrámové hudby a zakotvený v kořenech historické kontinuity. Byl ovšem ve své době velmi ceněnou a mnohostrannou osobností. Byl totiž nejen skladatelem, ale i úspěšným spisovatelem, pedagogem, publicistou a dokonce i malířem. Dnešní večerní koncert uzavře pak skladba zcela odlišného charakteru než dílo Ferstrovo, a sice Capriccio pro violončelo a malý orchestr Jana Nováka. Jan Novák, odchovanec jezuitského gymnázia a brněnské konzervatoře, měl celoživotní zálibu v latině a neoklasickém hudebním světě a množství jeho vokálních i scénických děl vyrůstá z prolnutí těchto dvou oblastí. V letech 1947 až 1948 měl pak Jan Novák příležitost studovat několik měsíců ve Spojených státech u Bohuslava Martinů a toto setkání jej ovlivnilo na celý život. Po svém návratu na sebe Novák upozornil koncertem pro dva klavíry, ale skladbou, která rozčeřila vody českého hudebního života, bylo právě jeho violončelové Capriccio z let 1958 až 59. Důvodem byla zvukovost a rytmičnost díla, vyrůstající z jazzových podnětů, obsazení dřev jen z klarinety a saxofony, bohatá sestava bicí využívaných kostým ostinátním rytmům, převažující tečkované a synkopické rytmy. Dnes večer tedy zazní tři skladby pro violončelo a orchestr. Violončelový koncert Bohuslava Martinů, koncert Josefa Bohuslava Ferstra a Capriccio pro violončelo a malý orchestr Jana Nováka. Jak už jsem se zmiňovala v úvodu dnešního večerního koncertu, violončelových partů se zhostí Jiří Bárta, kterého doprovodí Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jakubem Hrůšou. Přeji vám pěkný zážitek a ničím nerušený poslech.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Dnešní pořad bude věnován významnému hudebnímu skladateli období renesance, jehož jméno je Josquin des Prez. Tento frankovlámský renesanční hudební skladatel byl nejslavnějším evropským hudebním skladatelem mezi Defayem a Palestrinou a je zpravidla považován za ústřední postavu frankovlámské školy. Historici hudby jej často považují za prvního mistra vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, který vznikal právě v době jeho života. Josquin des Prez se narodil zřejmě v roce 1440. Přesné datum ani místo není známo. A zemřel 27. srpna 1521. Letos je to tedy od jeho úmrtí rovných 505 let.

Britský vokální soubor Stille Antico přednesl teď v rámci našeho pořadu skladbu Ave Maria Virgo Serena z pera Josquina de Pré. Josquin de Pré si získal obdiv a respekt už během svého života a v 16. století byl považován za největšího skladatele své doby. Jeho mistrovská technika byla nejen obdivována, ale také často napodobována. Jeho popularita byla tak velká, že mu opisovači přepisovali i různé anonymní skladby. Pochopitelně pravděpodobně nejspíš i proto, aby šli lépe na odbyt. Takto se množství jeho skladeb vyšplhalo až na nejméně 374. Ovšem po vzniku moderních analytických metod bylo jeho autorství v mnoha případech zpochybněno, a to na základě odlišného hudebního stylu anebo pramenných důkazů. Přes Josquinovu slávu, která přetrvala až do počátku barokní éry a byla obnovena ve 20. století, je jeho životopis plný mezer a informace o jeho osobnosti jsou kusé. Paradoxně jsou životy mnoha méně významných renesančních komponistů zdokumentovány lépe než právě život Josquina de Pré. Jediné dochované dílo, které by mohlo být psáno jeho vlastní rukou, je načrtnuto na zdi Sixtinské kaple, a jediná soudobá zmínka o jeho charakteru se nachází v dopise ferrarskému vévodovi Ercolovi I. d'Este. Poslechněme si teď v rámci našeho pořadu další hudbu, a sice jeho moteto Illibata dei Virgio Nutrix Lamilla.

ohledem na minimum podkladů z 15. století, o něž bychom se mohli opřít, se jako nejpravděpodobnější jeví, že se Josquin des Prez mohl narodit na území Hainaut, Henegavsko, podél dnešní belgicko-francouzské hranice, kde ležela dnes francouzská Pikardie, v 15. století ovládaná hrabstvím Vermandois. Jehož centrem bylo město Saint-Quentin. Zde někde tedy v kraji, v němž tehdy bojovali o vládu Francouzi, Angličané a burgundští vévodové, se pravděpodobně narodil Josquin le Bluat, řečený des Prez, jak uvedl na smrtelném loži. Podle zprávy ze 17. století byl pak snad přímo v Saint-Quentin vychováván od chlapeckého věku jako choralista. V jeho zhruba 20 letech jej pak nacházíme v soupisu zpěváků kapely vévody René z Anjou v Aix-en-Provence na jihu Francie, a to mezi lety 1475 a 1478. Někdy v 80. letech 15. století se pak Josquin des Prez vrátil do rodného kraje, neboť v roce 1483 uplatnil v Condé sur Lescaut nárok na dědictví po svém strýci. Poté zřejmě zamířil do Itálie, země v té době pro hudebníky zaslíbené. Teď nám slavný Hilliard Ensemble zaspívá další moteto z pera tohoto autora, a sice De profundis clamavi.

V Itálii podle všeho Josquin des Prez působil patrně v Římě. Nejprve asi ve službách kardinála Ascania Sforzi kolem roku 1484 a poté zhruba o dva roky později a nebo možná souběžně působil v papežské kapele, kde setrval nejméně do roku 1494 a patrně ještě déle. Kolem roku 1500 je pak doložen jeho pobyt ve Francii i jeho spojení se dvorem Ludvíka 12. A doloženo je, že od dubna 1503 do dubna 1504 působil jako maestro di capella ve Ferraře. Když tu ovšem v létě roku 1503 vypukl mor, vévoda Ercole d'Este a celý jeho dvůr město opustili a místo skladatele převzal Jakob Obrecht, který se stal obětí morové rány na počátku roku 1505. Nicméně v květnu roku 1504 byl Josquin des Prez zpět ve svém rodném kraji. Působil tu jako probošt kapituly při chrámu Panny Marie v Condé-sur-Lescaut v blízkosti Valenciennes. Zde také 27. srpna 1521 zemřel. Další ukázkou jeho tvorby bude teď Sanctus Benedictus s jeho vrcholné mše Panga Lingua. Účinkuje opět soubor Stille Antico.

Mnozí badatelé uvádějí, že Josquin des Prez začínal patrně jako autor písní, šansonů, kterých složil zhruba 80, v nichž se brzy začalo uplatňovat kanonické vedení hlasů. Od konce 14. století se v hudební tvorbě začalo šířej uplatňovat zhudebnění ordinaria missae, tedy mše. Objevovalo se i zhudebňování jednotlivých částí Gloria, Credo, Sanctus a Josquin des Prez má 6 takových skladeb. Od 30. let 15. století se pak rozvíjelo komponování úplných cyklů, navíc sjednocených užitím jediné melodie ve všech částech. Proto i v odkazu Josquina des Prez najdeme řadu podobných kompozic. Josquin des Prez psal duchovní i světskou hudbu a využíval všechny významné vokální formy své doby – mše, moteta, šanzony, frotoly. Byl obdivován jak pro své melodické nadání, tak za využívání důmyslné techniky. Někdy jsou jeho skladby víceméně strohé, bez jakékoliv ornamentace. Jindy zas vyžadují od interpretů značnou virtuozitu. Vzpomínku na tohoto významného renesančního skladatele, od jehož úmrtí si letos připomínáme 505 let, uzavřeme další části jeho mše Pange Lingua, a sice Agnus Dei.